0: vědět?
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 4. srpna.
0: Tento den roku 1900 se narodila Alžběta královna matka. Zemřela o 101 let později, v sobotu 30. března, na celkové opotřebování organismu. Roku 1901 přišel na svět New Orleans v Louisianě legendární Satchmo Louis Armstrong, jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, zemřel ve věku 69 let na srdeční zástavu.
2: Hello, darling, this is Louis.
0: V roce 1916 koupily Spojené státy od Dánska Panenské ostrovy. O 9 let později se narodila Inka Zemánková, zpěvačka, která patřila k průkopnicím českého swingu. Roku 1955 se narodil americký herec Billy Bob Thornton, známý kromě jiných také z hollywoodského trháku Armageddon a pravda také jako ex-manžel Angeliny Jolie. Billy Bob Thornton,
1: Armageddon. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Roku 1971 vypustili Spojené státy první satelit na oběžnou dráhu kolem měsíce. A právě tento den roku 1980 John Lennon a Yoko Ono začali nahrávat album Double Fantasy, které o 2 roky později získalo cenu Grammy v prestižní kategorii Album of the Year. Roku 1984 se Phil Collins podruhé oženil. Rozvod s Jill Tevelman následoval o 9 let později. Roku 1987 se v kinech objevil romantický hudební film Dirty Dancing. Hudba k němu se stala jedním z nejprodávanějších.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Máme přesně 6 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude horko, ale možná i zaprší. Bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou lokálně vytvářet přehánky anebo bouřky. Četnější budou v západní polovině středních Čech. Odpolední maxima 38 stupňů, v Polabí 39 a vítr v bouřkách přechodně zesílí, pokud dorazí. A jen tobě dorazí Verona.
3: Jen tobě se rozdá.
0: Na cestě kamkoliv přejeme šťastnou cestu a dobré ráno.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: SMSky, WhatsApp zprávy anebo rovnou telefonáty můžete posílat na linku řidičů na číslo 606 736 736. Já tady mám teď upozornění z D1, pokud jedete z Prahy směrem na Brno a míjíte sjezd na Benešov. Na 24. kilometru se stala dopravní nehoda, srazilo se nákladní s osobním autem. Na místě už by měla být policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Na našem webu radio-relax.cz najdete i tipy na srpnové akce. Srpen odstartoval a vy můžete vyrazit na kulturní léto v Žatci, kde je spousta zajímavých událostí, které budou během celého srpna. Valník, zveme vás na Dožínky, Šlapanice 2026, Fest Slatina a nebo Staročeský jarmark Třebíz, Festival sportu a rodinný den v Žatci, Žatecké koupaliště. Tak tohle to všechno najdete na našem webu a krom toho máme na webu i Facebook stránku, pokud máte nějaké místečko doma, kam by se vešel pejsek, který vám chybí, tak se podívejte na náš web. Čeká na vás například teď aktuálně Artur.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Za půl minuty bude půl sedmé.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Právě teď máme venku 21 stupňů Celsia. Dnes bude jasno až polojasno a odpoledne 38 v Polabí. Pokud se budete pohybovat v Polabí, tak i 39. Ale pozor, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou lokálně vytvořit přehánky anebo bouřky. Pokud budou bouřky, které by měly být četnější v západní polovině středních Čech, tak v bouřkách vítr přechodně zesílí. A pokud začne pršet v bouřce, tak meteorologové předpovídají okolo 25 mm. No a že život je krásný i při

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 počítejte s omezením na 24. kilometru po dopravní nehodě, kde se střetlo nákladní auto s osobním, jsou tady dvě hovarovaná auta. 24. kilometr D1 směrem na Brno za sjezdem na Benešov.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Instagram i Facebook Rádia Relax má adresu Relax Radio a nejnovější dotaz pro vás, když máme to krásné letní počasí, které přímo vyzývá na dlouhý výlet, tak se ptáme, co určitě nesmí chybět ve vašem zavazadle na dovolenou a nebo na služební cestu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

dokonce i 40. A úplně jsem se polekal. Střední Evropu čekají další 40. A budou se přepisovat rekordy. Bylo takhle v minulosti? Bylo. Bylo, akorát, že nebyly teploměry, aby se to zaznamenalo, ale jsou jiné záznamy. Tak třeba první polovina 16. století byla obecně teplejší a suší. Kroniky zmiňují v 16. století zimy tak teplé, že sedláci seli s obilí se selo už v lednu. V lednu se zaselo obilí. Takhle bylo horko. Dokonce rok 1540, tenhle ten rok bývá označován za nejhorší sucho uplynulého tisíciletí v celé střední Evropě, nejenom v české zemi. Podle kronik v roce 1540 11 měsíců nepršelo. A proto vyschly řeky jako Labe, to úplně vyschlo, Rýn, a v lesích docházelo k obřím požárům. Takže se odhaduje, že tehdejší letní teploty byly srovnatelné s dnešními vlnami veder, ale fyzické důkazy, protože tehdy teploměry nebyly, pro překročení 40 stupňů Celsia na našem území chybí. To bylo rok 1540. Druhá polovina 16. století byla naopak prudké ochlazení, léta byla velmi chladná a vlhká, provázená častými povodněmi, takže tam to bylo úplně jinak. A byly tedy 40 v minulosti, podíváme se na to už za chvilku.

tomu našemu dotazu na Facebooku Rádia Relax, co bych si určitě přibalil na dovolenou a nebo na služební cestu, tak bych dnes určitě přibalil pláštěnku, protože když koukám z okna, tak to vypadá, že to rozhodně dneska spadne ta voda a bude bouře. Ale to bude až někdy odpoledne nebo v podvečer. Teď je ty čtyřicítky. Dívali jsme se, teď jsme sehnali alespoň pár dat, kdy už je zaznamenáno, že 40 stupňů bylo v České republice, anebo tehdy ještě v Československu v roce 1921. 29. července 1921 v Hradci Králové měli 40 stupňů. 1983, 27. červenec, Praha Uhříněvec 40,2, Plzeň Bolevec Klatovy 40 stupňů. V roce

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Na výpadovce z Prahy v Horních Počernicích, ulice Náchodská, dejte pozor, jeďte opatrně, je tady nehoda osobního a nákladního auta.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Ahoj, mám.
1: Přesný čas, 7 hodin, 1,5 minuty.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Časí.
1: Meteorologové říkají, že bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, četnější budou v západní polovině středních Čech. Odpolední maxima 38 stupňů Celsia, v Polabí 39, v bouřkách vítr zesílí a spadnout by mělo, když přijde bouřka, 25 mm srážek. Pokud máte možnost v práci, pojďte s námi tančit společně s Miraj. Projdeme bez starostí celým širým světem a budeme tančit zimou i létem. V zimě je zima a v létě je horko.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.
2: Život plyne dál,

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Večer pít víno a na nebe se dívat, dokud budete vnímat, tak můžete vidět Perseidy v těchto dnech, protože od 17. července do 24. srpna je vidět zvýšená činnost padajících hvězd. Perseidy budou ale nejlépe vidět ze středy 12. na čtvrtek 13. srpna. A pokud je chcete vidět, tak nesmíte jít spát, protože budou nejlépe vidět od půlnoci do 4. hodiny raní 12. a 13. srpna.
2: Prázdniny s Relaxem.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. 4. srpna bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti, která už se pomaličku dostává na oblohu, mohou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, četnější v západní polovině středních Čech. I přesto budou maxima podle meteorologů dnes odpoledne 38, v Polabí ojediněle 39 stupňů Celsia.
2: Děkujem ti, že jsme spolu žili. Prečal jsem si žili.
0: Na transfuzní oddělení posíláme No Name žili už za chvilku.

0: Taky zdravíme na dálku Tymkouci, celou jejich rodinu Tymkou. No Name žili na relaxu právě teď 7 hodin 37 minut. Pojďme se podívat do minulosti 4. srpna.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 4. srpna.
1: Tento den roku 1900 se narodila Alžběta královna matka. Zemřela o 101 let později, v sobotu 30. března, na celkové opotřebování organismu. Roku 1901 přišel na svět New Orleans v Louisianě legendární sačmo Louis Armstrong, jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, zemřel ve věku 69 let na srdeční zástavu.
3: Hello, darling. This is Louis.
1: V roce 1916 koupily Spojené státy od Dánska Panenské ostrovy. O 9 let později se narodila Inka Zemánková, zpěvačka, která patřila k průkopnicím českého swingu. Roku 1955 se narodil americký herec Billy Bob Thornton, známý kromě jiných také z hollywoodského trháku Armageddon a pravda také jako ex-manžel Angeliny Jolie.
2: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
1: Roku 1971 vypustili Spojené státy první satelit na oběžnou dráhu kolem měsíce. A právě tento den roku 1980 John Lennon a Yoko Ono začali nahrávat album Double Fantasy, které o 2 roky později získalo cenu Grammy v prestižní kategorii Album of the Year. Roku 1984 se Phil Collins podruhé oženil. Rozvod s Jill Tevelman následoval o 9 let později. Roku 1987 se v kinech objevil romantický hudební film Dirty Dancing. Hudba k němu se stala jedním z nejprodávanějších.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Shake it!
1: Nemusíte mít shaker, abyste s tím pořádně zamávali. Před použitím zatřepat, ale nerozbít, pokud je to křehké. KPZ-ka. Jestli pak víte, co je KPZ-ka? Já myslím, že ano. A je to vlastně jedna z odpovědí, co určitě nesmí chybět ve vašem zavazadle na dovolenou nebo na služební cestu. Napsal to Honzík. Za mě KPZ. KPZ-ka je krabička poslední záchrany a vlastně tohleto vymyslel už v roce 1935 KPZ-ku spisovatel Jaroslav Foglar pro české skauty. A co by taková krabička poslední záchrany měla obsahovat? Zápalky, škrkátko nebo malou svíčku, jehlu, nit, zavídací špendlíky, kousek papíru, tušku, březovou kůru. Tak tohleto všechno si zabalí sebou Honzík.
2: Prázdniny s relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění ještě před zprávami, před 8 hodinou máme pro D4, dálnice D4, 32. kilometr ve směru na Strakonice, dejte pozor, na silnici se válí krabice.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: zprávy začínají přesně v 8 hodin.
1: Kladenská nemocnice má volná místa u dětských praktických lékařů a v Bystřici pod Hostýnem v noci teplota neklesla pod 29 stupňů. Dobré ráno, přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladenská nemocnice přijímá dětské pacienty do ordinací praktických lékařů. Pravidelnou péči dokáže nabídnout stovkám nově registrovaných dětí. O nově otevřenou kapacitu se očekává velký zájem. Nemocnice proto rodičům doporučuje, aby s případným zájmem o zařazení svých potomků do evidence neotáleli. Základní školy v Rudné u Prahy se sloučí. Zastupitelé reagují na změny v počtu žáků i legislativní požadavky. Změna tak má přinést nebo vést k poklesu administrativy a lepšímu využití kapacit. Škola v ulici 5. května by zároveň v budoucnu mohla být využita pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami. V Bystřici pod Hostýnem měli v noci na dnešek 29 stupňů. Obec na Kroměřížsku tak zažila mimořádně horkou noc. Vedra dál pokračují. Rekord

0: že včera padaly na 56 ze 171 stanic. Úplně nejvíc včera bylo v Jihomoravské Strážnici 39,9 stupně Celsia. Šlo navíc o nejvyšší teplotu na Moravě za celou dobu měření. Pokutám za nesprávnou jízdu neunikneme ani v zahraničí, říká to i mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota.
1: Přeshraniční pokutování je už zcela běžnou záležitostí v Evropě, takže s tím musíme počítat i my, pak je zcela na místě to uhradit. Počítat také s tím, že je obvyklé v řadě zemí, že pokud to uhradíme v krátké době, to znamená obvyklé do 14 dnů od získání nebo od doručení, tak se nám ta pokuta může i snižovat.
0: Sport. Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou sezonu. Pod novým trenérem Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez Jaromíra Jágra. V minulé sezóně nastoupil jen do 6 zápasů, kariéru ale zatím definitivně neuzavřel. První přípravný zápas čeká Rytíře příští čtvrtek proti Liberci.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: 35 až 38, v Polabí i 39 stupňů. Přesně takové budou dnešní nejvyšší teploty. Na obloze jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně zvětšená oblačnost, ze které se místy mohou vytvořit přehánky nebo pouřky. Od velmi vysokých teplot si neodpočineme ani zítra, kdy čekáme 34 až 37 stupňů Celsia.
4: Horko jako ve Španělsku a ze španělské Alvaro.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dneska se pracuje na plný plyn, lítá to, ale pozor, lítá i kamení, takže upozornění máme pro D8 u sjezdu na Líbeznici. Dejte pozor, protože na silnici je vysypané kamení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak i ty šrouby a matice občas se hodí. No, každopádně dotaz na Facebooku Rádia Relax, co si přebalíte do baťušku na dovolenou anebo na služební cestu, co tam nesmí chybět v tom vašem zavazadle. I když se píše platební karta, ta vyřeší mnohé ostatní případné. Ano, je to pravda, ale pozor, platební karta mnohdy nestačí, na některých místech chtějí hotovost, takže to je moje zkušenost, nejenom platební karta.
1: Relax. Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Z Prahy píšete, že se stala dopravní nehoda přímo pod Vyšehradem. Tam není zrovna na Rašínově nábřeží moc místa na nějaké předjíždění a navíc se srazily dva velké stroje, tramvaj a nákladní auto. Na místo jede policie.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

Lesa se zavřela. Potom je další písnička a tak trošku o počasí dnešního odpoledne. Meteorologové předpovídali, že někdy kolem 7. hodiny, že by mělo zapršet, přijít bouřky. Pak se to upravilo před hodinou na 5. a teď už vidím, že nám předpovídají meteorologové už kolem 15. hodiny, že by měla dorazit nějaká bouře. Připravme se na to.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění máme pro D5, pokud jedete směrem na Plzeň a blížíte se k 28. kilometru, tak zbystřete, protože pro poruchu je na úrovni Bavorině odstavené nákladní auto.
0: Relax Radio. Králův dvůr 97,5 FM. 97,5 FM.

0: 38 až 39 stupňů Celsia dnes předpovídají meteorologové. Tím pádem by byl překonán letitý rekord, který je z roku 1986. Před 40 lety bylo 34 stupňů a to je rekordní teplota pro 4. srpen. Zajímavý ještě je, že v roce 1986 bylo 34 stupňů a 4. srpna 1988 o dva roky později bylo jen 9,4 stupně Celsia, takže naopak studené léto. Takhle se to hezky střídá.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala na Pražském okruhu, je to nehoda nákladního a osobního auta, na Pražském okruhu u Jesenice ve směru k letišti. Dejte pozor, jeďte opatrně.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je úterý 4. srpna 9:00.
1: Části regionu ve čtvrtek projede cyklistický závod a v Řecku je dnes opět chladněji než u nás. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Kladenském a Rakovnickém ve čtvrtek projede cyklistický závod. Start je ve 12 hodin na pražském Kulaťáku. Odtud se jezdci vydají směrem na Hostivici, Unhošť, Bratronice a Roztoky u Křivoklátu. Pokračovat pak budou přes Pavlíkov, Lubnou a Šanov do Jesenice. Odtud je přes další obce čeká trasa do cíle závodu v Karlových Varech, kam mají dorazit ve 4 odpoledne. Nová letní scéna Kladenského městského divadla zahájí provoz v září. Stavebně je hotová, musí ale ještě projít kolaudací. Kromě divadelních představení nabídne i prostor pro koncerty, přednášky a další kulturní a společenské akce. Počítá se i s letním kinem. Kapacita hlediště je 136 míst. V Česku je dnes opět tepleji než v Řecku a Chorvatsku, zatímco u nás odpoledne čekáme 35 až 38, místy i 39 stupňů, na ostrově Rodos jen 31 a na Makarské riviéře 30. Tuzemské počasí tak spíš připomíná Egypt, kde dnes bude 38 stupňů Celsia. Posekanou trávu nemáme odvážet do lesa, jak říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Zavezením trávy, listí nebo jiných biologických zbytků do lesa porušujete zákon o lesích a neoprávněně nakládáte s odpady. Fyzická osoba za to může být potrestána až 100 000 pokutou.
1: A proč tak vysoká sankce?
3: Tráva z jiného prostředí může obsahovat semena invazních rostlin. Nadměrné množství organické hmoty mění složení půdy a může negativně ovlivnit růst původních lesních dřevin. A důvody jsou i estetické a hygienické. Hromady trávy obvykle zapáchají a mohou se v nich množit hlodavci. Biologický odpad je tedy třeba likvidovat v souladu s obecní vyhláškou.
1: Tráva tak patří například do hnědých popelnic nebo do kompostérů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Rudné u Prahy v uplynulé sezóně prakticky okopírovali tu loňskou. Skončili na 9. místě s velkým náskokem na sestupové příčky, ale s ještě větší ztrátou na postup. Opět totiž měli

0: Velmi špatný podzim a hodně nadějné jaro. Zajímavostí je i série gólmana Michala Drápely, který na jaře neinkasoval 370 minut, tedy více než 6 hodin. V tomto ohledu neměl v soutěži konkurenci.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Dopoledne ve středních Čechách okolí jasné až polojasné. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty, jak už zaznělo, v maximech mezi 35 až 38, v Polabí i 39 stupňů Celsia. Noc na zítřek pak bude opět na řadě míst tropická.
3: A protože v posledních dnech v hlavní roli je slunce, tak i slunce v hlavní roli tady máme.

0: krásně nám to vyšlo. Přeju všem hezký, ale hodně horký úterní dopoledne. Tohle je Adonis, Cherry on your cake. Mimochodem je to jedna z novinek ve vysílání Rádia Relax. A jak tak jako tipuju, tak určitě se zítra, to znamená ve středu, objeví po 18. hodině jako jedna ze čtyř novinek třeba Relaxády. Pokud ne, tak ten další týden, ale on tam určitě časem bude. Co si budeme povídat, Adonis, když dá nějakou novinku, tak se do té parády dostane a většinou je hodně úspěšná. Můžete i hlasovat, i když tam stále ještě není, na www.radio-relax.cz. Je tam spoustu jiných písniček, které by potřebovali popošoupnout třeba z těch nižších pozic směrem nahoru.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tři minuty po čtvrt na deset, přeju všem co nejpříjemnější úterní dopoledne. Za námi je taková vyloženě letní pecka, i když z 90. let. Tohle jsou rakouští Unique 2 se skladbou, která vás má jako trošku uvolnit, abyste se bavili, nenechali si kazit náladu. Já vím, teďka dopoledne je to těžký, když jste povětšinou v práci, ale tak jako zkoušíme to. Možná vám něco název tohoto projektu řekne, a nebo si třeba vzpomenete na skladbu Break My Stride. Tak to jsou taky oni. Mimochodem, muzika, která se jasně a jednoduše hodí k létu a k dnešnímu dní, kdy bude fakt jako hodně velký vedro, tak obzvlášť.
1: Prázdniny s relaxem.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopoledne většinou bývají na silnicích a na dálnicích krizový, to znamená, a navíc v těchto těch vedrech stávají se dopravní problémy, auta odpadávají, řidiči odpadávají, stávají se i dopravní nehody a od toho jsme tu my, aby jsme vás včas varovali, řekli vám co, kde a jak a tak podobně. Dneska mi to nepřijde až tak úplně hrozný, na začátek bych se podíval jako takovou klasiku, Pražský okruh na 0. kilometru. Je to mezi Modleticemi a Ruziní se stala dopravní nehoda, mluvím o tom proto, že je to náklaďák a osobák. Samozřejmě chvilku bude trvat, než se to uklidí. Počítejte s tím, že pokud budete projíždět okolo, tak se zvýšenou opatrností. Pak se podíváme na D5, a to je to, co jsem říkal, na 30. kilometru z Prahy do Rozvadova stojí porouchané vozidlo, ale protože to je náklaďák, tak může zasahovat do jízdního pruhu, proto předtím varujeme. A teď to máme to nejlepší, to, na co se člověk nejvíc těší, to jsou kolony pro začátek, kolony na okruhu, konkrétně na 28. kilometru ve směru na D7 se tvoří kolona, to samý, taktéž ve směru na D7, ale o pár kilometrů blíž, 9. až 11. kilometr, taky, ale ta je kratší, 1-kilometrová a úplně nejkratší je mezi 4. a 6. kilometrem, taktéž směr Ruzině a D7, ta by měla měřit 2 kilometry, takže pevné nervy, a nechtěl jsem říct horký kafe, ale to asi ne, prostě vydržte to, přežijte to a hlavně jezděte bezpečně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Za 2 minuty, 9:45, tohle byla Eve a společně s ní David Guetta, Supernaflat. Mimochodem takhle, musím hned říct na začátku, jsem tady jako vkladněná plava, co se dá dělat, prostě ne každý se tady musí narodit. Každopádně z toho vyplývají pro mě občas jakési, neříkám, že problémy, ale občas nevím o některých stavbách, k čemu a proč a jakou mají historii, tady jsou. Konkrétně dneska jsem se rozhodl, když jsem šel do rádia, protože já okolo té stavby chodím každý den, že bych mohl požádat, jak se říká, širokou veřejnost přes naše sociální sítě, konkrétně přes náš rádiový Facebook, protože konečně se třeba dovím, na co tam ta stavba stojí. Já tak jako tuším, ale potřeboval bych to potvrdit. Takže mrkněte se na náš rádiový Facebook a byl bych rád, kdyby třeba někdo z pamětníků nebo ze starou sedlíků mi napsal na Facebook, cože to vlastně je, a kdybyste k tomu přidali třeba i trochu historie, tak by mi to vůbec nevadilo, protože tohle je něco, okolo čeho já chodím strašně dlouho, nevím, co to je, ale je to určitě něco takového special, protože to je stavba, která je relativně dost vysoká, a když to budu vědět, tak samozřejmě budu zamachrat, to je jasný.
1: Čekuj

0: Napište nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

Blížíme se k 10. hodině dopolední, máme úterý 4. srpna, teplota jde neskutečně rychle nahoru. Tohle byly One Republic a Kids a už v té příští hodince, což je ostatně za pár minut, budeme tak trochu cestovat, to znamená ještě pokud máte před sebou dovolenou, třeba si vyberete a já vám prozradím, v kterém státě, ve které zemi, třeba, dejme tomu, můžete srkat při jídle naprosto bez obav.

0: Venku nám teplota hodně rychle stoupá ke 30, na hodinách máme 10.
1: Platí zákaz odběru vody z Rakovnického potoka a meteorologové nechápou noční teplotu 29 stupňů v Bystřici pod Hostýnem. Hezké srpnové dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Z Rakovnického potoka se nesmí odebírat voda. Zákaz platí od včerejška. Mimořádné sucho způsobilo velmi nízký průtok. Výjimku mají pouze složky integrovaného záchranného systému. Louny třídí na Facebooku, Instagramu a TikToku. To jsou nově spuštěné profily.
3: Město na ně dává praktické informace ke správnému třídění odpadu. Podle poslední analýzy se totiž 60% směsného odpadu dá ještě vytřídit.
1: Říká mluvčí radnice Pavla Kutlu. Louny zároveň pokračují v rozsáhlé rekonstrukci dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců.
3: Hotové jsou náročné sanace a zesílení základů. Pracuje se na rozvodech inženýrských sítí. Investice za 93 milionů korun má být dokončena v průběhu příštího roku.
1: Na Dočesnou raději vlakem nebo autobusem. Organizátoři legendární akce, která proběhne první zářijový víkend, v předstihu doporučují nechat auto doma. Kdo se bez něj přesto neobejde, má využít značené vyhrazené parkoviště. Do centra pak všechny pohodlně doveze kyvadlová doprava. Zastaví i u vlakového nádraží. Noční teplota 29 stupňů v Bystřici pod Hostýnem je pro meteorology těžko uvěřitelná. Takové horko během celé noci na našem území nikdy nebylo. V noci na dnešek jsme běžně měřili 22 nebo i 25 stupňů. 29 stupňů ve zmíněné obci na Kroměřížsku je ale absolutně neobvyklých.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna slaví první výhru po návratu do druhé ligy. B tým Baníku Ostrava porazili 1-0. Brankář Kladna Filip Nazelný.
4: Já jsem hrozně rád, že jsme to zvládli za 3 body a s čistým kontem vzadu. Myslím si, že to je pro nás hrozně důležitý, protože ten tým se utváří. My ukázali, že na to prostě jako máme a můžeme se rovnat jako s těma týmama.
1: V pátek Kladno jede do Opavy.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
6: Počasí.
1: V Polabí dnes může být až 39 stupňů, jinde 35 až 38. Obloha nám k tomu zůstane jasná až polojasná. Odpoledne se vzácně mohou objevit mraky s přeháňkou nebo pouřkou. Vedr nepoleví ani zítra, kdy čekáme 34 až 37 stupňů Celsia.
0: Už za chvíli vám prozradím, kde si u jídla v cizině na dovolený můžete naprosto v klidu zamlaskat, no a něco na osvěžení bych tady pro vás taky měl.
7: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět.
0: Tohle jsou Činasky, jejich víno, dáme si je už za chvíli tady u nás na Relaxu. Přeju vám krásné, i když velmi horké dopoledne.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: Ještě před 14 dny tohle byla jedna ze 4 novinek Relaxády, tady hitparády Relax Rádia, X and the Hatchman, Loser. Když jsem ji tenkrát pouštěl poprvé, tak jsem si říkal, tato určitě neprojde do toho druhého kola a nedostane se do té desítky. A co myslíte, měl jsem pravdu. Je to tak, je to prostě asi trošku těžší muzika, na léto se to až tak úplně nehodilo v tu chvíli a navíc bejt Loser, to se asi nikomu nechce. Každopádně jsem se chtěl ještě vrátit k našemu Facebooku. Děkuju za všechny ty vysvětlivky, co tam jsou. Mám tam dokonce i návod na to, jak se podívat, k čemu ta služba nebo k čemu ta budova opravdu sloužila. Já vím, že to je pekárna, to jsem jako pochopil, když je to v tom areálu, ale nevěděl jsem, jestli je to silo, nebo sklad, nebo co to je a tak dále. Takže teď už jsem o něco chytřejší, díky, v podstatě jsem se utvrdil a ještě se teda podívám i na tom Google. Každopádně děkuju jak Jakubovi, tak Honzovi i Míše, i když pekárnu jsem věděl, ale každá snaha se cení. Díky moc.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 9 minut chybí do půl jedenácté, tohle jsou East 17, když vznikly, tak to prý měl být údajně takový jakoby protipol kapely Take That, to znamená žádná romantiárna a tahle ta pecka tomu tak nějak jako odpovídá. Tahle verze skladby House of Love měla několik v podstatě předělávek, jedna z nich zněla jako, nebo se jmenovala Pedigree Mix a samozřejmě byl tam výbuch, ale to je i v té originálce, bylo tam štěkot psů a podobně. Tady vidíte, co všechno se dá dělat s muzikou.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tak to znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů.
1: A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu dalších. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: It isn't enough to start a riot, distort the light beam until I like me.

0: Vy posloucháte Radio Relax, já teda doufám, že už možná přemýšlíte i o dnešním obědě a svým způsobem to bude tak trošičku o jídle. Pokud budete vyrážet někam na dovolenou a náhodou, jako neříkám, že tam jezdíme každý týden, ale třeba se to stane, vyrazíte třeba do Japonska, tak tam se setkáte trošku jako se zvláštními zvyky, ne jako u nás, tam se třeba u jídla, speciálně u nudlí, klidně srká. Ano, slyšíte správně, to, co se u nás nějakým způsobem zakazuje a u dětí se to zakazuje a u dospělých se na to kouká nějak divně, tak tam jako nejde o nezdvořilost. Naopak, srkání, speciálně když baštíte nudle, tak tím naznačujete, že vám jaksi jídlo chutná a zároveň, prý to teda jako má to i praktický význam, pomáhá horké nudle ochladit. Takže kdybyste náhodou frčeli směr Japonsko, tak víte, že u nudlí srkáme.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těším.

0: kladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

10:45 na relaxu Niko Santos. Dneska dopoledne tak jako lehce cestujeme, a to jenom třeba ne na Facebooku, kde jsme dávali i k tomu takovou zeměpisnou hádanku, ale cestujeme i po světě a říkáme si, kde co je normální, co třeba u nás není úplně přijatelné. Takže víme, že třeba v Japonsku, když budeme baštit nudle, tak klidně u toho můžeme srkat. Když vyrazíte na Island, což je taky jako velmi časté místo letních dovolených poslední dobou, tak pozor, mzdy v restauracích jsou nastavený trošičku jinak než ve většině světa. Troufnu si tvrdit, že tady tuzemští číšníci a servírky jim asi hodně závidějí. Obsluha tam totiž neočekává vysoké dýško a někdy vůbec může být i překvapená, když jí ho host nechává. Tam jsou prostě placený dobře za práci. Samozřejmě malá odměna nikoho neurazí, ale není to společenská povinnost, takže pokud razíte na Island, tak se spropitným jako nemusíte nějak moc že by to jako bylo úplně normální. Fakt je ovšem na druhou stranu to, že tam je jako draho celkově, takže si myslím, že ty restaurace, když už do nich člověk vyjde, tak si na tu obsluhu vydělá. Dopolední relax.

0: 30-stupňovou hranici už jsme překonali a k 11. hodině jsme se dostali právě teď.
1: Beroun prořezává stromy a hokejisté Kladna se připravují na novou sezonu. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Beroun pokračuje v údržbě stromů, většinou prořezem. Ke kácení se přistupuje až ve chvíli, kdy strom nejde zachránit. K zemi tak musel například habr v Plzeňské ulici. Byl z velké části proschlý, napadený hnilobou a hmyzem. Hrozilo proto jeho rozlomení i pád větví. Omezení na železnici mezi Pražským Smíchovem a Zlíchovem potrvá do 19. října. Ovlivňuje vlaky směrem na Rudnou a do Berouna. Část spojů je nahrazena autobusy nebo vedena v odlišných trasách. Potřeba je proto sledovat aktuální jízdní řády. Slánský fotbalový stadion se přejmenoval na stadion Josefa Knespla, pokračuje starosta Martin Hrabánek.
3: Naše město tím uctilo významnou osobnost místního fotbalu. Josef Knespl působil řadu let jako trenér obou slánských fotbalových klubů. Během své dlouhé kariéry se setkal s řadou významných osobností československého fotbalu. Zemřel loni ve věku 103 let.
1: Kuba je opět bez elektřiny. Tamní sítě znovu skolabovala. Komunistická vláda se snaží dodávky obnovit. Výpadky jsou ale čím dál častější. Ostrovní země navíc prožívá jednu z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Musela i výrazně omezit některé základní služby.
2: Sport.
1: Radim Rulík, Tomáš Plekanec, Marek Židlický a Ondřej Pavelec. To je kompletní trenerská čtveřice hokejistů Kladna. Tým včera odstartoval další část letní přípravy. V rolích hvězdných hostů z NHL se připojili i golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy. Jaromír Jágr, který zatím kariéru neukončil, ale na ledě chyběl.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Slunečno a 36 až 39 stupňů, takové bude odpoledne ve středních Čechách a okolí. Přehánky nebo bouřky se při přechodných mracích objeví jen vzácně. Od vedra si neodpočineme ani zítra, jasno až polojasno a 34 až 37 stupňů Celsia.
0: Za chvilinku vám prozradím, ve které zemi, kdybyste tam náhodou vyrazili, není vůbec jako od věci, když přijdete trošku pozdě, myslím tím na návštěvu. No a zahrajem si Madonu. Jedenáct hodin a tři minuty k tomu a jdeme na to. Za chvilinku Ed Sheeran a taky Medúza s Khalidem a Blanka.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Meduza, Chalet a víkend, taková vzpomínka na víkend, který je za námi, anebo možná těšení se na víkend, který, neříkám, že se rychle blíží, ale určitě tady bude za pár dní, protože dneska už máme úterý. A mimochodem, bavili jsme se o tom, jaké to je, když cestujeme po různých zemích, jaký tam mají takový jako netradiční zvyky, který bychom my eventuálně měli dodržovat, anebo se ani moc nedivit, když je dodržují oni. Například, kdybyste náhodou, jako je pravda, že to nebejvá úplně obvyklý místo, ale čas od času někdo vyrazí i směr Čína. Já jsem třeba nevěděl, když my přijdeme na návštěvu, dostaneme dárek a tak dále, tak ho samozřejmě rozbalujeme okamžitě, protože tím dáváme najevo tomu, kdo vám ten dárek dal, že jste na něj zvědavá, zvědavý a tak dále. V Číně je to naopak, to znamená, je tam dobrým zvykem otevírat je až později. Má to prý ukázat na to, že člověk není jako příliš zvědavý a hlavně prý ani hamižný. No a když už jsme u toho, tak třeba v řadě zemí Latinské Ameriky není, a to si myslím, že by leckdo tady z Čech asi uvítal, není přesnost vnímána stejně jako tady u nás v Evropě. To znamená, že když se pozve na 7, tak to znamená, že hosti začnou přicházet až tak jako kolem 8. Takhle, ono se to občas stává i u nás, jo, ale nemělo by. Když byste přišli přesně tam, tak se může stát, že budete stát před dveřmi jako první a ten hostitel na to ještě zdaleka nebude připraven, protože oni prostě takhle nežijou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: jako Jarda, co tě našle, háčku daj.
1: Teď bych trošku odbočil, já nevím, jak to máte hozený vy, ale já třeba jahody ze šlehačkou úplně zbožňuju. Chodím do jednoho, jak to říct, obchodního domu s nábytkem, kde je prodávají už dlouhá léta a jako pořád se prodávají podle mě dobře, alespoň podle té nabídky, co tam mají vždycky a podle toho množství, si myslím, že nejsem jediný, kdo ulítává na jahodách ze šlehačkou. Teď ale pojďme někam jinam, protože dneska cestujeme po světě, říkáme si nějaký takový ty zajímavosti, kuriozitky, co někde jo, co někde zase ne. V Japonsku už jsme byli, ale co jsem třeba nevěděl, že v Japonsku je smrkání do kapesníku na veřejnosti je považováno za neslušné, to znamená, když máte rýmu, tak nevím, ale píšou, že po potahování při rýmě nikomu zvláštní nepřijde. Navíc teda další věc, pokud byste telefonovali v nějakým tom tichým vagónu, jakože v Japonsku to není nic neobvyklýho, že jo, podle toho, jak to tam sviští, tak kdybyste náhodou jako telefonovali, tak je to velké faux pas, by se dalo říct. V Thajsku byste rozhodně neměli šlapat na bankovky, protože je na nich vyobrazen král, ale myslím si, že jako takový blázen, kdo by šlapal někde na prachy, to asi jako těžko někde bude. Ale co se mi třeba líbilo, Spojené arabské emiráty, tam mají docela zvláštní pravidla a je to spojený s tím, že třeba tím, že tam jezdí hodně drahý auta a lidi mají tu snahu a tu chuť si je fotit a tak dále, tak pozor, auta fotit můžete, to je sice pravda, ale kdyby náhodou u nich byl nějaký člověk a ta fotka se pak někde objevila na sociálních sítích a tak dále, tak on na vás dost tvrdě může potom jít, to znamená, může to skončit až u soudu. Jinak taky, ale tak to platí na víc míst, opatrně s alkoholem mimo vyhrazená místa.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat teď minutu po půl dvanácté na dálnice, jestli se neděje něco, co by tam nemělo být, nebo nejsou nějaké větší kolony a podobně. A začneme na D8 mezi 20. a 22. kilometrem na trase Praha směrem ke státním hranicím. Stojí porouchané vozidlo, je to dodávka, proto na ní upozorňujeme, protože samozřejmě ten odstavní pruh jí nestačí a zasahuje lehce do jízdní trasy, to znamená do pravého pruhu, projíždět se zvýšenou opatrností. Na D10 zhruba na 47. kilometru na trase Praha Turnov stojí taktéž porouchané vozidlo. Je to takový trošku jako kuriozní, protože to vozidlo je osobní automobil a přívěs s koněm. Takže o toto je možná větší pozor na to, může to zasahovat do jízdního pruhu, tak aby vás to nepřekvapilo. Ještě jednou zopakuju, 47. kilometr Praha Turnov. No a pak klasika, Pražský okruh ve směru na D7. Očekávejte místní kolony, to jsou takový ty špuntíky taky. Je to prostě nárazový a nedá se s tím v současné době, kdy jezdí vozidla údržby a kde se dělají stavební práce, nedá se s tím nic dělat.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Číny, z Japonska a z Koreje se vrátíme zpátky do Evropy, konkrétně do Německa. Dneska se bavíme o nějakých zvláštnostech, které by vás mohly překvapit, kdybyste o nich třeba neslyšeli. Víte o tom, že v Německu byste neměli na dálnici bezdůvodně zastavovat, že za to může být i pokuta. Dokonce i když vám náhodou dojde benzín nebo nafta, prostě palivo, tak to bývá považováno za chybu řidiče. Takže pozor, pozor, až budete vyrážet na německé dálnice, radši mít natankováno. Co se týče Francie, tak na některých plážích je tam zakázáno sbírat písek anebo mušle ve větším množství a pozor, třeba na Korzice a v některých chráněných oblastech Sardinie už za to padly pokuty i v řádu tisíců eur, tak abyste si nevydělali. V Řecku na archeologických památkách jsou zakázány boty s vysokými podpatky. Mohly by poškodit tisíc let staré kameny, takže na to taky dávejte pozor. Mrkneme i do Švýcarska, tam to není o předpisech, ale spíš o takových, nebo o státních zákonech, ale o takových těch domovních předpisech. Měli byste si dát pozor, po 22. hodině by se nemělo splachovat příliš hlučně. To by mě docela zajímalo, jak by se to dělalo. Neměli byste po 10. večer pouštět pračku, nebo vrtat, nebo vysávat. Tak to by se hodilo určitě i k nám do Čech.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Pokud se právě teď chystáte obědvat, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť. Je tu 12.
1: Rudná má nový přehled dopravních omezení a fotbalisté Sparty dnes zabojují o Ligu mistrů. 4. srpna vám hezké poledne přeje David Ratovský.
2: Relax Radio.
1: Přehled dopravních omezení v Rudné u Prahy nově najdeme na stránkách města v sekci pro občany. K dispozici tu jsou veškeré informace o uzavírkách, omezeních provozu nebo zvláštních dopravních opatřeních. Zveřejňování na úřední desce zůstalo podle zákona zachováno, je ale omezeno většinou jen na 15 dnů. Žatecké komíny z červených cihel jsou unikátem, nikde jinde v republice jich tolik nenajdeme. Sloužily při zpracování chmele, výpary totiž byly toxické a silně zapáchaly. Nízké komíny by tak pro čistý vzduch ve městě zdaleka nestačily. Žatecké komíny dnes neodmyslitelně dotvářejí průmyslovou tvář města, výrazně pomohly i k jeho zápisu do UNESCO. V příměstských vlacích City Elephant budou kamery. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky. Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami, 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a 2 budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
1: Instalace kamer probíhá postupně. Kvůli velkému vytížení vlaků se dá z provozu odstavit vždy jen jedna souprava. Zisk automobilky BMW klesl o 35%, mohou za to propady prodejů v Číně a pokles spotřebitelské důvěry na Blízkém východě. Firmě naopak stoupl zisk z finančních služeb. Automobilka tak překvapivě vydělala víc na financování a leasingu vozů, než na jejich výrobě.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty dnes hrají s Lyonem. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na Letné přivítají tým, který ještě nikdy neporazili. Za francouzský celek nastupuje Pavel Schulz, který ale kvůli zranění do dnešního duelu nezasáhne. Výkop je v 8 večer.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Teploty dál stoupají, zastaví se u 36 až 39 stupňů, k tomu dál slunečno, jasno, polojasno. Přechodně zvětšená oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami opravdu jen velmi vzácně. Zítra prakticky stejně jako dnes, čtvrtek přinese víc mraků a 28 až 32 stupňů Celsia.
0: To jsou informace, které jste určitě chtěli slyšet, budeme mít prostě vedro. Já vám nabízím takovou malou sváču, která by vás mohla postavit na nohy, je hudební a jmenuje se Pistácie. Kelena, Sofian, Match a za chvilinku už pozvánka, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: 8 minut po 12. hodině tady pro vás mám pozvánku do Zooparku Zájezd. To byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože od 6. do 9. srpna bude v Zooparku probíhat akce Dny sponzorů, kdy mají adoptivní rodiče zvířátek vstup zdarma a že jich tam je. Ale pozor, ten bohatý program je samozřejmě určen pro všechny návštěvníky. Takže komentovaná krmení, tvořivé dílničky, malování na obličej a také probíhá prázdninová kapibaří stezka pro děti a zajímavé ceny. A pozor, jako zkuste si třeba ještě předtím, než půjdete do zoo, promluvit s vašimi dětmi, jestli vůbec vědí, jak vypadá kapibara, protože já se obávám, že dneska tak jako docela dost z nich to asi vědět nebude. Jinak pozor, v zoo mají taky řadu přírůstků, mládě lamy alpaky, dvojčata u lemurů vary anebo malé papoušky. A v areálu, a to je velká lákačka, je i mlžná brána pro ochlazení a navíc v sobotu, a to si myslím, že je takzvaně top, zajistí hasiči z Řetovic pro děti i pěnu. Zoopark Zájezd, to už jenom taková doplňková informace, má o prázdninách otevřeno od 9 do 18 hodin. Tak doražte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 4. srpna.
0: Tento den roku 1900 se narodila Alžběta královna matka. Zemřela o 101 let později, v sobotu 30. března, na celkové opotřebování organismu. Roku 1901 přišel na svět New Orleans v Louisianě legendární Satchmo Louis Armstrong, jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, zemřel ve věku 69 let na srdeční zástavu.
2: Hello, darling, this is Louis.
0: V roce 1916 koupili Spojené státy od Dánska Panenské ostrovy. O 9 let později se narodila Inka Zemánková, zpěvačka, která patřila k průkopnicím českého swingu. Roku 1955 se narodil americký herec Billy Bob Thornton, známý kromě jiných také z hollywoodského trháku Armageddon a pravda také jako ex-manžel Angeliny Jolie. Billy Bob Thornton,
1: Armageddon. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Roku 1971 vypustili Spojené státy první satelit na oběžnou dráhu kolem měsíce. A právě tento den roku 1980 John Lennon a Yoko Ono začali nahrávat album Double Fantasy, které o 2 roky později získalo cenu Grammy v prestižní kategorii Album of the Year. Roku 1984 se Phil Collins podruhé oženil. Rozvod s Jill Tevelman následoval o 9 let později. Roku 1987 se v kinech objevil romantický hudební film Dirty Dancing. Hudba k němu se stala jedním z nejprodávanějších soundtracků v historii. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax
0: Radio.
2: Mám prostě od

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
4: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: pacienty do ordinací praktických lékařů. Pravidelnou péči dokáže nabídnout stovkám nově registrovaných dětí. O nabízenou kapacitu se očekává velký zájem. Nemocnice proto rodičům doporučuje, aby s případným zájmem o zařazení svých potomků do evidence neotáleli. Uzavírka Žatecké ulice Svatopluka Čecha potrvá do poloviny září. Aktuálně se pracuje v úseku před vjezdem do areálu zemědělské školy a propojky podél gymnázia. Objížďka vede okolními ulicemi. Kola se v pražských tramvajích přepravují pouze ve vybraných úsecích. Vždy navíc jde o směr z centra. Například mezi Andělem a sídlištěm Řepy, z Brusnice na Bílou horu nebo z Palmovky na Lehovec. Kola navíc musí být vždy umístěna jen na plochách určených pro kočárky. Domácí banky jsou ve velmi dobré kondici. Odolali by tak i citelnému zhoršení ekonomických podmínek. Potvrdili to výsledky testů České národní banky. Posekanou trávu nemáme odvážet do lesa, jak říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
1: Zavezením trávy, listí nebo jiných biologických zbytků do lesa porušujete zákon o lesích a neoprávněně nakládáte s odpady. Fyzická osoba za to může být potrestána až 100 000 pokutou.
0: A proč tak vysoká sankce?
1: Tráva z jiného prostředí může obsahovat semena invazních rostlin. Nadměrné množství organické hmoty mění složení půdy a může negativně ovlivnit růst původních lesních dřevin. A důvody jsou i estetické a hygienické. Hromady trávy obvykle zapáchají a mohou se v nich množit hlodavci. Biologický odpad je tedy třeba likvidovat v souladu s obecní vyhláškou.
0: Tráva tak patří například do hnědých popelnic. Sport. Fotbalisté Kladna slaví první výhru po návratu do druhé ligy. B tým Baníku Ostrava porazili 1-0. Brankář Kladna Filip Nazelnik.
2: Já jsem hrozně rád, že jsme to zvládli za 3 body a s čistým kontem vzadu. Myslím si, že to je pro nás hrozně důležitý, protože ten tým se utváří. My ukázali, že na to prostě jako máme a můžeme se rovnat jako s těma týmama, ty druhý ruce.
0: V pátek Kladno jede do Opavy.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
4: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Odpoledne dál převážně slunečné, 35 až 39 stupni. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit i bouřky. Zítřejší počasí prakticky stejné jako to dnešní. Ve čtvrtek už více mraku, časté přehánky nebo bouřky a 28 až 32 stupňů Celsia.
5: Máme úterý odpoledne, takže za chvilku anketa Relax v ulicích. Davide, nebylo by lepší jít s mikrofonem ne do ulic, ale třeba někam na koupaliště?
6: Je to takové slovo do pranice, třeba na čtvrtek, kdy třeba budeme mít další díl.
5: Takže máš dneska hodně jakoby odpovědí na dnešní anketní otázku?
6: Ona byla poměrně taková jako na první pohled těžká, ale pak se to uvolnilo.
5: Ale tak koukám na ní už takhle dopředu, nevím, jestli to mám prozradit a vidím tady otázku, která je tak trošku prázdninová.
6: Můžeme říct, že půjdeme k moři.
5: Je to tak. A taky k muzice. Pink Runaway už za chvilku na Relaxu. Hezké úterní odpoledne.
4: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Slíbili jsme vám anketu Relax v ulicích, tak pojďme na to. Tak jak to dnes vypadalo, Davide, v ulicích?
1: Tohle tom horkém počasí.
0: Tak počkej. Tak, David si jenom předběhne ke mně, musíme si zasprdnout.
2: Já jsem se tady zapomněl úplně v rohu místnosti, ne, to nevadí. Přeci jenom to horké počasí dělá s námi všemi divy. Ptal jsi se, jaká byla dnešní anketa? Hele, jako skvělá, my jsme se totiž bavili o odlehčeném tématu, a sice proč je mořská voda slaná? To je možná taková typická otázka, kterou třeba dávají 5-6leté děti nám rodičům takhle někde, a možná nás to i někde trošku rozhodí. Co? Je to tak, Honzo? Vlastně ty máš malou dceru, je to tak?
0: Je to tak, no, ale dvouletou, no, tak no. Tohle otázku jsem ještě nepoložil.
2: No ne, ona tobě ji jako položí, jo.
0: Až bude zvídavá.
2: No, až bude zvídavá, ono to přijde právě, máš ještě nějaký ten čas a dobře, možná, že se v té dnešní anketě na to připravíš. Tak tedy, proč je mořská voda slaná? Tak zněla ta dnešní otázka, my si teď dáme ty odpovědi.
3: Relax v ulicích.
4: No, rozpouští se tam veškerý soli, různý nerosty, proto je tam slaná.
5: Asi tam má dole minerály. Nevím, proč je slaná. Může to být ty koralový útesy třeba, nebo myslím, že ty minerály.
6: Je tam sůl, hodně velký ložisko soli.
7: Tam je sůl, ne? Asi tam jsou nějaký minerály a prostě tam je sůl, je slaná.
8: Protože asi má podloží slaný.
9: Protože tam je sůl a žijí tam živočichové, kteří potřebují slanou vodu k životu.
10: Mořská voda je slaná, protože je v ní sůl.
11: Mořská voda je slaná, protože je v ní jako asi sůl, že jo? Nebo jako asi tam nikdo nevysypal, prostě tam je.
12: Tak ta je slaná proto, protože dole jsou obrovské pod vodou, jako ve vysokém hloubce, jsou solné jeskyně, kde není vzduch, ale je tam jenom voda. A proto si myslím, že jsou slaný.
13: No asi jsou tam nějaký větší počet minerálů.
14: To je nějaká chemická reakce, kterou já úplně přesně neznám, ale vím, že to je, no, chemická reakce, ale proč přesně nevím.
15: To, že se dost pořád jakoby odpařuje voda, ale objem minerálů zůstává, což znamená, že se tam jakoby čím dál tím víc zahušťuje ta voda a je pak slanější.
9: Tak já bych řekla, že třeba podle jako konspiračních teorií, tak jak ty, že mořský pan je do toho třeba čůraj nebo něco.
16: Protože jí tam chodí ty černoší solet.
0: Tak musím říct, že odpověď mořské pany tam chodí čůrat je skvělá. Moře je slané hlavně kvůli tomu, že řeky a potoky z pevniny neustále vymývají minerály a soli a splachují je do oceánu. Takhle nějak asi odpovím své dceři, no.
2: No ale své udělá i koloběh vody. Když se totiž mořská voda odpařuje, tak sůl zůstává v oceánu, čímž se její koncentrace neustále zvyšuje.
0: Slané minerály se uvolňují i ze sopek a průduchů na dně oceánu.
2: Ano, tak děkujeme za všechny odpovědi. Já musím říct, že jsem zažil jednu jako nejpříjemnou příhodu, kdy jsem se vykoupal v moři a pak jsem rovnou nasedl v tričku do autobusu, jo, a jeli jsme domů. No to bylo strašné. Když si představíte prostě, jak vás to kouše, ta slaná voda. No i to jsou zážitky z dovolené, tak užívejme léto.
0: A kolikrát si sloknul takhle té slané vody?
2: No je, kolikrát, já ani nevím. Bylo mi z toho strašně zlé, ale patří to k létu, ne? A prostě tohle je léto a máme ho rádi a doufám, že vy se ho užíváte.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Tohle jsou Maroon 5 a tohle je Fresh Time na Relaxu. Tak schválně, milí relaxáci, milí posluchači, co děláte při tom dalším tropickém odpoledni s datem 4. srpna? Napište nám klidně do studia na číslo 606 736 736, kde se zrovna potíte, anebo kde se zrovna v tuhle chvíli chladíte. Jsme na to hodně zvědaví a naopátku posíláme další odpolední muziku a přejeme hezký poslech.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach.

0: kaufland.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

Tohle byl Neo a venku je fakt horko, takže dneska máme jediný úkol, nějak to přežít bez toho, abychom se rozpustili. Když je horko, pomůže překvapivě jednoduchá věc, ochladit zápěstí nebo zátylek studenou vodou. Právě tam jsou cévy blízko povrchu kůže a tělo se může ochladit rychleji. A pozor na jednu klasickou chybu, kterou v létě děláme, kort v těchto vedrech. Nedávejte si najednou litr ledové vody, lepší je pít průběžně po menších dávkách a pokud můžete, zatáhněte doma žaluzie nebo závěsy. Slunce totiž dokáže místnost pěkně rozpálit. Své o tom ví i naše věrná posluchačka. Ahoj, tak já sedím v ubedněném a zatemněném panelákovém bytě a říkám těmto dnům přípravka na krematorium. Snad jste na tom líp. Zdraví tedy naše věrná posluchačka z Kralup, tak ji také zdravíme a jsme rádi, že v tom zatemněném bytě poslouchá právě nás, tedy Radio Relax. Pak mám tady zprávu, v autě jsem pustil klimatizaci naplno a prvních 5 minut jsem jen seděl a čekal, až se zase bude dát dál existovat. Píše Tomáš, tak zdravíme i Tomáše. No a co děláte vy? Je někdo vůbec v tuhle chvíli u vody, že byste poslouchali Radio Relax a měli jste tu možnost se zvednout z té deky, z toho ručníku a skočit do studené vody? Nebo jste na tom všichni podobně jako my tady ve studiu, že se potíte a jste v práci? Tak ať vám to v práci co nejrychleji utíká. 606-736-736 i dál můžete samozřejmě psát. Fresh time. Fresh time. Relax Radio.

0: úterní vysílání na rádiu Relax. S vámi Honza Ladra a taky teď je vaše zprávy, které posíláte do studia, co děláte v tomhle horku. Ahoj Jendo, protože jsem po noční službě, tak teď odpočívám na Tyršově koupališti tady u nás v Rakovníku. Jedna kamarádka mi zrovna šla pro pivko a druhá mi maže záda, aby jsem se nespálil, a přitom posloucháme tvé vysílání. Prostě letní idylka, píše Milan z Rakovníka. Tak musím říct, že Milan se fakt má. Je u vody a ještě mu společnost dělají dvě kamarádky. Ten si to umí, chlapec, zařídit. Pak máme SMS-ku od Lukáše. Ahoj, jsem u rybníku Bucek, jenomže s Tatrou 815 a děláme tu nový rybník, takže dvojitá trouba, stažený okýnka a vydržet. Lukáši, vydrž. Je to těžký, no, být takhle u rybníku a vlastně ani do toho nemůžeš skočit. Tak skoč do té Tatry, ať máš rychle hotovo a honem někam k vodě. Pak mi píše Mirek a toho teda hodně lituju. Čau Honzo, já jsem zavřený v kuchyni, lidi jí i v tomhle horku. Je to šílený stát v tomhle u kamen. No, nezávidím.
1: Fresh Time. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
4: Jedna minuta a je tu 14. hodina, s námi na relaxu už i David Latovský, tak mu pojďme dát slovo.
5: Platí výstrha před silnými bouřkami a většinu Čechů jejich práce stresuje. Vítejte u zpráv, dobré odpoledne.
3: Relax Radio.
5: Meteorologové kromě vysokých teplot varují už i před silnými bouřkami. Prahu, střední Čechy a okolí mohou zasáhnout od dnešních 15 do 20 hodin. Doprovázet je může i silný nárazový vítr. Beroun pokračuje v obnově soch a památníků. Práce aktuálně probíhají na soše mistra Jana Husa na Husově náměstí. Navazují na proběhlou revitalizaci vedlejší sochy Záboje. Novotou září i takzvaný květ na prostranství u hvězdy. Králův dvůr má unikátní místo k focení. Dřevěné srdce nabízí ideální výhled na kostel na nebevzetí Panny Marie. Je nad Tlanovým mostem v lokalitě pod Hájem. Město brzy přidá i další podobné místo. 3/4 Čechů jejich práce stresuje, cítí se z ní pak unavení a vyčerpaní. Polovině z nich navíc zasahuje i do soukromého života. Uvádí to průzkum agentury STEM. Pro změnu zaměstnání je přitom ideální doba. Česko má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. Nová optická síť na dálnici D8 zrychlí reakci dispečerů na nehody.

0: hokejistů Kladna. Tým včera odstartoval další část letní přípravy. V rolích hvězdných hostů z NHL se připojili i golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Kuda z Floridy. Jaromír Jágr, který zatím kariéru oficiálně neukončil, ale na ledě chyběl.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: O silných bouřkách už tu řeč byla, objevit se mohou dnes od 15 do 20 hodin. Jinak ale převážně slunečno a 35 až 39 stupňů. V noci 22 až 18. Zítra podobný scénář, k tomu maxima 34 až 37. Čtvrtek pak přinese víc oblačnosti, častější přehánky nebo bouřky a 28 až 32 stupňů Celsia.
3: Já jsem se minulou hodinu ptal posluchačů, co dělají v tomhle horku, tak tady třeba máme SMS-ku, sedím před cukrárnou v Žilině a pomalu mlsám zmrzku, zdraví Marťa. Pak nám tady píšou chlapi ze staveb, to musí být taky šílený, jako být na nějaké stavbě. Zrovna Matyáš píše, že na slunci má 45 stupňů teď.
4: Ano,
3: to je neuvěřitelné.
4: Dělníci, kteří opravují třeba teď dálnice, opravdu všem držíme palce.
3: Ale zase provokatér Milan nám napsal, že je na Tyršáku, na koupališti, a jedna kamarádka mu běžela pro pivo a druhá mu zrovna mazala záda.
4: Tak to už se nemůže být lepší, no možná ještě něco k jídlu, když to potom jako doplní,
3: no,
4: že...
3: Jasně, no, to asi třetí tať stojí frontu na to jídlo, takže to už je provokace. A odpolední muzika, Verona Dáma, nebo teď na startu hodiny Klok Klok. Hezký den.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Že by tohle byl letní hit roku 2026? Možná ano, Willy William, Chris Cross Amsterdam a My Oh My. Za mě jako letní song na 100%. Tak uvidíme, jak si povede v hitparádě Relaxádě. Teď ale pojďme mrknout na dnešní téma. Sledujete si každý krok, třeba každé kilo, každý spálený tuk, každou spálenou kalorii. A možná, přátelé, pozor na to, možná se tím paradoxně tak trošku stresujete. Jestli máte nějakou fitness aplikaci, tak pozor na to. Dnešní otázka tedy zní, pomáhají vám fitness aplikace a chytré hodinky, nebo vás naopak stresují? Psát do studia můžete na číslo 606-736-736 a od nás další odpolední muzika. Připravená je v playlistu Taylor Swift a Message in the Bottle.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Duo Verona a jejich společný single Dáma. Chytré hodinky, dnešní téma, různé aplikace, které třeba hlídají kvalitu spánku, na to si dávajte velký pozor. To, že se vám třeba dneska nechce jít běhat v tomhle horku, není se čemu rozhodně divit a aplikace na to už začne samozřejmě upozorňovat, to je jasný, jenže pak přichází výčitky a radši než pocit selhání honem obou tenisky a alespoň se projít, když běh není na pořadu dne. A pozor i na ten zmíněný spánek. Některé aplikace a hodinky dokážou sledovat délku spánku a jeho fáze. Jenže, když ráno vidíte, že aplikace váš spánek vyhodnotila jako špatný, můžete se cítit unavenější, i když jste se subjektivně vyspali dobře. Tomuto fenoménu se říká ortosomnia a je to vlastně posedlost snahou mít dokonalý spánek podle aplikace, podle zařízení. Tak si říkám, že jsem docela rád, že tyhle ty aplikace sledující spánek a to, že jestli jdu běhat nebo hrát tenis, tak to mě naštěstí minulo. Ale mám tady na tohle téma i SMSky od vás, za chvilku se na ně kouknem a musím říct, že řada posluchačů tyhle aplikace má. Tak za chvilku, tedy vaše zprávy. Ještě se k tomu můžete přidat i další 606 736 736.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Detroit, San Francisco.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Pojďme zkontrolovat dálnice, pozor na D8, na 33. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tam předmět na vozovce, nějaký kus dřeva v pravém jízdním pruhu, tak na to pozor. D1, 210. kilometr ve směru Brno, nehoda nákladního vozidla s osobním autem, můžou bránit celé šířce vozovky, tak na to pozor, že se tam chvilku zdržíte. A ještě jednou D1, tentokrát ale 7. kilometr ve směru na Prahu, pro poruchu je tam odstavený nákladňák po dopravní nehodě. Tak s tím počítejte, že se tam i v tomhletom směru na Prahu zdržíte. Přejeme šťastnou cestu a za volantem v tomhle horku opravdu zvolněte a jezděte opatrně.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá.

0: Česká muzika na relaxu před 15. hodinou. Čím víc údajů, tím víc kontroly. Řeč je o aplikacích. Tep, kalorie, kroky, spánek, stres, regenerace, aktivní minuty. Tohle jsou aplikace, které někteří potřebují, ale z původně obyčejného sportování se pak může stát Excel tabulka vlastního těla, tak na to rozhodně pozor. To je téma, které dneska řešíme. Když vám hodinky řeknou, že jste dnes spálili třeba 612 kalorií, věříte jim? Nebo si dáte třeba ještě tři kolečka raději kolem paneláku, aby těch 612 bylo 700. Tak pojďme na některé SMSky. Já mám problém hlavně s těmi kroky. Když mi večer chybí 500, tak chodím po bytě jako lvice a manžel už se ptá, jestli něco náhodou nehledám. Podepsaná je Mirka. Zdravíme posluchačku Mirku. Když mi hodinky řeknou, že jsem špatně spal, tak jim nevěřím, ale když mi řeknou, že jsem spal dobře, tak tomu věřím okamžitě. Někdo nepodepsaný, ale těch vysmátých smajlíků je tam opravdu hodně. Další zpráva, já bych potřebovala aplikaci, která mi večer napíše, dnes už nic nedělej a dej si víno, aby spát. To by byla pravá aplikace pro mě. A ještě dáme tohle na závěr. Nejlepší fitness aplikace je podle mě moje manželka. Ta mi řekne, že jsem celý den ležel v gauči, že jsem se nehýbal a nepotřebuju k tomu žádné drahé hodinky. Podepsaný je Karel.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Za půl minuty 15. hodina, pojďme na zprávy.
1: Je vyhlášena smogová situace a Morava poprvé zažila 40 stupňů. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a v Praze platí smogová situace. Koncentrace přízemního ozonu jsou vysoké. Omezit bychom tak měli hlavně fyzickou aktivitu. Platí totiž i výstraha před velmi vysokými teplotami. Pozor je potřeba dát i na silné bouřky, které se mohou objevit do dnešní 20. hodiny. Morava poprvé zažila 40 stupňů. Ve Strážnici na Hodonínsku před chvílí vystoupala teplota na 40,3 stupně Celsia. Padl tak rekord pro celou oblast. Ten dosavadní 39,9 stupně byl přitom starý ani ne 24 hodin. Zaznamenán byl včera. Slánský fotbalový stadion je přejmenován na stadion

0: setkal s řadou významných osobností československého fotbalu. Zemřel loni ve věku 103 let.
1: Žatec má zrenovovanou chmelnici, je v klášterní zahradě kapucínského kláštera. Má sazenice ze 7 druhů chmele, kromě typického poloraného červeňáku je například dubský zeleňák nebo semšův Saturn. Kdo by chtěl vidět i další chmelnici, najde ji přímo na žateckém náměstí. Pokutám za nesprávnou jízdu neunikneme ani v zahraničí, říká to i mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota.
2: Přeshraniční pokutování je už zcela běžnou záležitostí v Evropě, takže s tím musíme počítat i my, pak je zcela na místě to uhradit. Počítat také s tím, že je obvykle v řadě zemí, že pokud to uhradíme v krátké době, to znamená obvykle do 14 dnů od získání nebo od doručení, tak se nám ta pokuta může i snižovat.
1: Sport. Příští hokejové mistrovství světa se odehraje v Německu, vrátí se sem po 10 letech. O rok později se nejlepší hráči světa sjedou do Francie. V roce 2029 pak do Bratislavy a Košic.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
4: Relax Radio.
1: Časí. Do večera dál většinou slunečno, pouze vzácně se silnými bouřkami. Teploty z aktuálních 35 až 39 stupňů v noci klesnou na 22 až 18. Zítřek hodně podobný dnešku, jen maxima mírně nižší, 34 až 37. Ve čtvrtek se víc zatáhne, oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
5: Myslíš, že si v tomhle horku dává vůbec někdo kafe?
1: Dávají, oni dávají, opravdu si myslím, ti lidé, kteří to bez něj nedokážou, myslím si, že, no já jsem, byli v jedné restauraci a ptal jsem se právě tam obsluhy, kolik šlo třeba v těchto dnech polívek, jo, tak si můžeš třeba tipnout, jo, takhle, od 11 do 15 hodin, kolik šlo polívek?
6: Tak 20.
1: No to zase ne, to míň, ale normálně 6 lidí si dalo polévku.
6: No tak vidíš.
1: Což je vlastně dobře, protože se říká, že jako horký nápoj zase tak nezaškodí tady v těch teplech, naopak šok způsobují ty ledově vychlazené, ale já bych třeba taky polívku možná dal, no.
5: No tak místo polívky nabídnu teda tu kávu. Espresso. Aspoň takhle hudebně si to dáme. Tommy Cash už za chvilku na relaxu a taky v této hodince další souboj moderátor versus právař.

Až ze samotné Litvy nám přišla do rádia tahleta novinka od velmi ambiciozní DJské hvězdičky. Musím říct, že Justý pochází z Litvy, ale dlouhodobě ještě žila v Dánsku a daří se jí. Uvidíme, jak se jí bude dařit hitparádě, relaxádě. Mimochodem tu zítra přineseme v její premiéře. Vy tak máte ještě možnost ovlivnit její pořadí, tak tedy mrkněte k nám na web radio.relax.cz, odkaz hitparáda, relaxáda a zahlasujte pro svého favorita. Samozřejmě přineseme i další 4 novinky pro první srpnové vydání hitparády relaxády. Tak tady je rychlá rekapitulace, abychom aspoň připomněli první, druhé a třetí místo.

Lorin, Set Me Free. Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Espresso Macchiato.
1: Tommy Cash, Espresso Macchiato, tak aspoň dnes hudebně kávička, protože tu klasickou odpolední kávu v tom horku raději, přátelé, vynechte. Zatímco za normálních klimatických podmínek pomáhá káva v boji s únavou, v horku tomu tak není. Káva zrychluje činnost srdce, ale zároveň působí močopudně, což zbavuje organismus tekutin. Po vypití kávy se pak dostaví i celková únava, snížení tlaku, které může vést až ke kolapsovým stavům u některých jedinců. Takže raději místo kávy sklenička vody rozhodně pomůže. Doplním ty tekutiny, my za chvilku doplníme playlist další odpolední muzikou, mrkneme taky na dálnice a dáme si souboj. I dnes budeme soutěžit o volné vstupenky.
2: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: Tak to znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů.
1: A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu dalších. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak ještě rychlý polet na dálnici a pak už souboj moderátor versus právař. D8, 35. a 5. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Je tam nehoda dvou osobních vozidel, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. Průjezdné to ale je. D5 na 5. kilometru na trase Praha-Plzeň, tam zase počítejte s chodcem na dálnici, takže pohyb osob na dálnici, zvýšenou pozornost to rozhodně chce. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hezké úterní tropické odpoledne, naproti mě ve studiu Rádia Relax David Latovský. Davide, i tobě hezký den.
1: Ano, zdravím všechny relaxáky, tebe Honzo, ahoj, dobré odpoledne.
0: Tak co si dneska dáme za film? Já jsem něco vybíral, aby se to tak jako tematicky hodilo k tomu horkému dni a našel jsem. Ale ty ještě musíš odprezentovat to, co tady máme pro naše posluchače, aby i oni zpozornili.
1: Dvě vstupenky na Slatina Fest 2026 proběhne v sobotu 22. srpna od 14 hodin samozřejmě ve sportovním areálu SK Slatina. Kdybyste třeba nevěděli, kde se tato obec nakází, tak je nedaleko Kralup nad Vltavou. Jo, dalo by se říct při cestě z Kladna do Kralup, můžete tam tu malou vestičku navštívit a třeba, jak jsme řekli, 22. srpna přímo na tomto festivalu.
0: Tak to je tedy dnešní cena pro Davida, samozřejmě platí dva body, ten si ty vstupenky nechat nemůže, jdeme bojovat. Tak Davide, dám dneska trošku nápovědu, protože za mě je to docela těžká ukázka, i když možná někdo se chytne. Je to tedy film Spojené státy americké, Velká Británie, rok 2000, 68% hodnocení na ČSFD a hraje tam, pozor, Leonardo DiCaprio.
1: Neříkám, že úplně, jako nemám rád tohohle herce, ale stačil mi ve filmu Titanic, nepotřebuju to nějak dál jako nabalovat ještě, ale dobře, kolem roku 2000 s Leonardem DiCapriem.
0: Ano, a teď pozor, název toho filmu, já si myslím, že většina z nás, co jsme teď v práci, tak...
1: On ještě někdo v práci, myslíš?
0: No. Myslíš?
1: No, většina...
0: Jako to prázdninový provoz, že by skončil
1: třeba 15. Já si myslím, že je to tak 5,5 lidí je teďka v práci.
0: Ne, to někdo přece musí prodávat ty rohlíky, no jasně.
1: Tam už jsou samoobslužné pokladny, že jo, většinou. No. Ale dobře, tak těch 5,5, co nás teďka je ještě v práci, tak většina z nich si chtěl říct co?
0: Takže by tady na tom místě byli rádi.
1: Aha,
0: pojďme si pustit ukázku. Mm-hmm. Takže film se jmenuje Bazén. Tak co je to za film? Znáš tuhle hudbu? Za mě je to skvělá muzika. Snad dokonce tahle písnička byla vytvořena jenom pro ten film.

0: tak asi stačí, viď? Protože ty už na mě kejveš, že víš, že jsi si jistý.
1: Leonardo DiCaprio musel naučit natáčet vlastně v úplně jiném prostředí, než byl Titanic. Tam nám umrzl, že?
0: Ano.
1: A, tak tady v tom snímku určitě měl jako pot na čele, si myslím, ne? Protože je to určitě nějaká exotika, nějaká krásná pláž, je to tak?
2: A je to asi s fanfárou.
1: Jo, no ale já ten název nedám, já nevím. Takže fanfára sice hezká, sice dobrá, ale já nevím, jak jsem ten film jmenoval. To vůbec ne. Takže... škoda, jako...
2: Takže počkej, já jsem dělal fanfáru, no, jakože víš.
1: Na druhou stranu, pokud zazní fanfára, měly by být asi předělené body.
2: No měly, no.
1: Jo.
2: To tak už je máš,
1: musíme
2: no.
1: Prolistovat naše pravidla, náš manuál, který je tamhle v rohu v té knize a má asi 50 stránek, takže to vám teďka neřekneme, jestli já mám body nebo ne, protože já to nevím. Ale asi bych se jich měl vzdát, protože já nevím
2: ne, já
1: název.
2: Tě nechám, jo? Já tě nechám.
0: 667-367-36, teď se ukažte vy, relaxáci, někdo z vás vyhraje dvě volné vstupenky, za chvilku někomu budeme volat.
3: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Tohle byl hudební návrat do 90. let. My jsme se taky vrátili v čase do roku 2000 s filmem, který dnes David hádal, a takhle zní. Tak, co nám píšou naši posluchači? Já myslím, že převážně je to správně všechno, takže dalo by se říct, že máme jeden tábor. Občas se tady najde jiný název filmu, ale to je třeba jenom jedna jediná SMSka, takže nemusíme asi víc rozebírat. Takže rovnou pojďme na telefon. Koho tam máme? Hezké odpoledne.
1: Haló.
2: Nazdar, tady Michal.
0: Nazdar, hezký pozdrav.
1: Pravda, jako český pozdrav.
0: Ano, taky sportovní, to bude podle mě velký sportovec.
2: Ty vole, tak díky.
0: Sportuješ i v tomhle horku?
2: Jo, my jsme v práci teď s klukama, tak právě jsme se domluvili a voláme vám.
0: Jasně, děkujeme moc. A prosím tě, co děláte za práci? Že jste tak jako, že se smějete, víš, jako, takže to nebude
2: no,
0: nic náročného.
2: No, my za 20 minut končíme, takže už je nám do smíchu.
0: Do smíchu. A co to je teda za práci?
2: Děláme ve vestavu tady na Kladně, naproti krematoriu.
0: Dobře, a teď prosím tě teda, ať chviličku jdeme ještě pracovat, aby jsme ti ty lístky vůbec mohli dát, tak co je to tedy za snímek, co je to za film?
2: Pláž.
0: A je to pláž, samozřejmě, místo, kde asi by v tuhle chvíli chtěl být každý.
1: No, je otázka, jsi příznivcem těch písečných pláží nebo těch oblázkových?
2: To je asi písečných radši.
1: No já právě taky, no, někdo to nemá rád, že se tak jako různě dává na ty osušky potom ten písek a případně se to nosí potom na hotel, ale na druhou stranu zase je to hezký jako poleženíčko, ne? Co? Honzo? No,
2: ale já bych si dal pláž úplně jako hnedka.
0: To bych si dal taky, ale souhlasím s váma chlapi, písečná je lepší, protože já třeba, co nemusím, je v Chorvatsku, když jdete v těch botech do té vody, já nemám rád mít na sobě, prostě, když jsi ve vodě, tak mít ty boty.
1: No, ono se nám potom samozřejmě i spálí to chodidlo, že, a pak no. To strašně řeže právě do té spálené kůže ta bota, že, takže jako písečná pláž jsme se teda asi shodli úplně všichni tři, teda jestli to správně, jestli dobře počítám, že jo. No tak, na kterou písečnou pláž vyrazíš, nebo už jsi vyrazil v letošní sezóně?
2: Jo, někde jsem byl na písečný pláži, někde u Brandeisa, něco takovýhleho, tam to bylo super.
1: No, taky, proč ne, samozřejmě, tak je to třeba inspirace pro naše posluchače. Teď víme, kam vyrazíš v sobotu 22. srpna, teda bude to do Slatiny, kde se koná Slatina Fest. Můžeme jenom držet palce, aby to člověk nepřehnal trošku s alkoholem, že, protože bude to sobota, tak snad to nebude úplně divoký. Vezmeš přítelkyně nebo nějakého kámoše sebou?
2: To ještě uvidím, možná se tady podívám spolu na práce.
0: No, jasně, tak jestli jste to dali všichni jakoby dohromady, že to je film Pláž, tak tam jasaj, ne, ty chlapi, co jsem někdo slyšel.
2: Jo.
0: Tak zdravíme všechny tvé kolegy a hele, teď už máte, za chvilku padla, 12 minut do 16. hodiny, tak to vám uteče rychle, ne?
2: No to už je bomba.
0: To už rovnou můžete jít po hlavičku do skřínky si vzít věci a odcházet domů.
2: No já podle mě do telefonu a podáme se.
0: Taky bych to tak viděl.
1: Tak já už taky jdu, hele.
0: Měj se krásně, díky za zavolání a zase někdy ahoj.
2: Díky, mějte se, chlapi, čus.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach.

0: kladno.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: rána.
1: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
2: Dopravu v regionu omezí čtvrteční cyklistický závod a za kolo v metru se neplatí. Dobré odpoledne, přeje David Latovsky.
3: Relax Radio.
2: V Kladenském a Rakovnickém ve čtvrtek projede cyklistický závod. Start je ve 12 hodin na pražském Kulaťáku. Odtud se jezdci vydají směrem na Hostivici, Unhošť, Bratronice a Roztoky u Křivoklátu. Pokračovat pak budou přes Pavlíkov, Lubnou a Šanov do Jesenice. Odtud je přes další obce čeká trasa do cíle závodu v Karlových Varech, kam mají dorazit ve 4 odpoledne. Na Šumavě hoří les. Hasiči zasahují nedaleko Kašperských hor. 16 jednotkám práci komplikuje těžko přístupný terén. Oheň se navíc rychle šíří. Na místo letí vrtulník s bambivakem. Dodám, že ve středních Čechách a v Praze dál platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech, tedy prakticky všude. Noční teplota 29 stupňů v Bystřici nad Hostýnem je pro meteorology těžko uvěřitelná. Takové horko během celé noci na našem území nikdy nebylo.

0: městské vlaky. Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami, 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a 2 budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
1: Instalace kamer probíhá postupně, kvůli velkému vytížení vlaků se dá z provozu odstavit vždy jen jedna souprava. Sport. Fotbalisté Rudné u Prahy v uplynulé sezóně prakticky okopírovali tu loňskou, skončili na 9. místě s velkým náskokem na sestupové příčky, ale s ještě větší ztrátou na postup. Opět totiž měli velmi špatný podzim a hodně nadějné jaro. Zajímavostí je i série gólmana Michala Drápely, který na jaře inkasoval 370 minut, tedy více než 6 hodin. V tomto ohledu neměl v soutěži konkurenci.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio.
1: Počasí, časí. Výstraha před bouřkami platí do 20 hodin. Podle kolegyně Jarky se hromy a blesky objevily už v Síkořici. Teploty z aktuálních 35 až 39 stupňů v noci klesnou na 22 až 18. Zítřek hodně podobný dnešku, jen maxima mírně nižší 34 až 37. Ve čtvrtek se víc zatáhne, obačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
4: Máš pravdu, jako že u nás už bouřilo, ale víš, co mě hrozně jako vadí na tom teple? Já jsem zvyklá chodit bosa. A já nemůžu tou bosou nohou ani stoupnout na zámkovou dlažbu, jak je horka.
1: No dobře, ale jinak vidím, že jsi si koupila krásné takové botičky. Já prozradím, že kolegyně Jarka byla na dovolené v Chorvatsku. To je právě od Jadranu, ne?
4: Ano, přesně tak. Koupila jsem si to tam.
1: Máš ještě jako nějaký jiný suvenýr také, co si vozíš třeba z dovolený?
4: Co si vozím z dovolený? No, já přemýšlím, co jsme si přivezli. No, jako vždycky jsme si vozili litry olivového oleje, ale mám pocit, že už se to nevyplatí.
1: No, já si...
4: Takže ne, už jako
1: vozím botičky. No, mám plechovku piva, mám takovou tradici teda, ale už mi normálně ta fošna, co mám doma, málem jako praskla, takže už jsem to musel přerušit tady, tu tradici.
4: Hele, naše pivo je taky dobrý, ne? Přece.
1: No právě.
4: Tak jo. Následující hodinka s náma osvěží skupina Mandraže.
3: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Začíná Relax s Jarkou a já se vás dneska budu ptát na to, zda máte doma taky nějakou věc, kterou si pořád říkáte, že už by možná bylo na čase vyhodit, ale prostě to z jistých důvodů nejde. Takže mě zajímá, co doma schováváte a neumíte se toho zbavit. Já se přiznám úplně bez mučení, že mám doma takovou menší, vlastně už je trošku větší, kosmetickou taštičku plnou rtěnek. A když říkám plnou, tak jako myslím opravdu plnou a jsou tam i předpotopní rtěnky, možná i by se tam našla rtěnka i 10 let. Já vím, že se to má vyhazovat, ale já prostě to neumím, protože si vždycky řeknu, tuhle si ještě nechám, třeba se mi tahle ta barva bude hodit. No a výsledek samozřejmě je jasný, taštička už se nedá skoro zapnout. No, tak jsem zvědavá, jak jste na tom vy, jestli třeba, já nevím, schováváte staré mobily nebo hrníčky, takové to oblečení, do kterého si my ženy říkáme, to ještě třeba schodím a nějaké to kilo a bude se mi to hodit, a nebo třeba muži, já nevím, zbytečnou elektroniku nebo pneumatiky a tak dále a tak dále. Je to, myslím, že hodně, co se dá uchovat. Tak mi napište do našeho studia 606-736-736 nebo na naše facebookové stránky pod můj příspěvek. Já se budu těšit na vaše zprávy a doufám, že mě v tom nenecháte samotnou.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: mám Avril Lavigne, What the hell, no a já se jdu kouknout do kalendáře. Dneska máme 4. srpna a svátek slaví všichni Dominikové a Dominiky. Pojďme si něco říct o tomhleto jménu, které nosí určitý člověk, protože jméno pochází z latiny a znamená patřící pánu nebo pánův. Je to jméno, které se odjakživa spojuje se silou, odhodláním a přirozenou autoritou. O Dominicích a Dominikách se říká, že jsou cílevědomí, pracovití a umějí si jít za svými sny. Jsou společenští, snadno navazují nová přátelství a mají silný smysl pro spravedlnost. Když je potřeba, dokážou se zastat těch, kteří to sami nedokážou. Jen občas přibývají trochu tvrdohlaví a mají rádi, když mají věci pod kontrolou. No tak všem Dominikům a Dominikám přejeme samozřejmě krásný sváteční den, hodně zdraví, štěstí, no a teď už je čas podívat se na dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 4. srpna.
1: Tento den roku 1900 se narodila Alžběta královna matka. Zemřela o 101 let později, v sobotu 30. března, na celkové opotřebování organismu. Roku 1901 přišel na svět New Orleans v Louisianě legendární Satchmo Louis Armstrong, jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, zemřel ve věku 69 let na srdeční zástavu.
3: Hello, darling. This is Louis.
1: V roce 1916 koupily Spojené státy od Dánska Panenské ostrovy. O 9 let později se narodila Inka Zemánková, zpěvačka, která patřila k průkopnicím českého swingu. Roku 1955 se narodil americký herec Billy Bob Thornton, známý kromě jiných také z hollywoodského trháku Armageddon a pravda také jako ex-manžel Angeliny Jolie.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Roku 1971 vypustili Spojené státy první satelit na oběžnou dráhu kolem měsíce. A právě tento den roku 1980 John Lennon a Yoko Ono začali nahrávat album Double Fantasy, které o 2 roky později získalo cenu Grammy v prestižní kategorii Album of the Year. Roku 1984 se Phil Collins podruhé oženil. Rozvod s Jill Tevelman následoval o 9 let později. Roku 1987 se v kinech objevil romantický hudební film Dirty Dancing. Hudba k němu se stala jedním z nejprodávanějších.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Pokud ještě přemýšlíte, kam s rodinou během prázdnin vyrazit, mám pro vás jeden parádní tip. Od 6. do 9. srpna ožije Zoopark Zájezd Dny sponzorů. Adoptivní rodiče zvířat mají vstup zdarma, ale bohatý program si užijí úplně všichni. Těšit se můžete na komentovaná krmení, tvořivé dílničky, malování na obličej a nebo na oblíbenou kapibaří stezku pro děti se zajímavými cenami. No a pokud bude horko, přijde vhod i mlžná brána na příjemné ochlazení. V zoo navíc přibyli noví zvířecí obyvatelé, uvidíte mládě lamy, alpaky nebo dvojčata, lemurů, vary nebo malý papoušťata. No a v sobotu dorazí hasiči z Dřetovic, kteří dětem připraví pěnovou zábavu. Zoopark Zájezd má o prázdninách otevřeno každý den od 9 do 18 hodin. Tak pokud hledáte výlet plný zážitků pro malé i velké, právě jste ho našli a to byl právě dnešní tip relaxu.
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: písničky, u kterých vám stačí slyšet první dva tóny a okamžitě víte, co přijde. No a přesně taková je tahlensta. V roce 99 se stala hymnou celé jedné generace, prodala miliony kopií a dodnes ji lidé zpívají na koncertech od první do poslední noty. Zajímavostí je, že původně ani neměla být hlavním singlem z alba Millennium, ale nakonec právě ona vystřelila skupinu Backstreet Boys na absolutní vrchol. Tak schválně, kolik z vás si teďko bude zpívat Tell Me Why? No, tak jo, tak tady jsou Backstreet Boys a jejich legendární I Want It That Way.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Musím říct, že vaše zprávy na dnešní téma, co neumíte vyhodit, jsou naprosto skvělé a opět se ukazuje, že vyhodit některé věci je prostě skoro vlastně nemožné. Třeba Zdeňka napsala opravdu krásný příběh. Dodnes má schovaný mohérový svetr, který koupil manžel, když spolu začali chodit. Tenkrát po něm hrozně moc toužila, ale neměla na něj peníze. No a takový dárek má prostě obrovskou citovou hodnotu, tak to jsou přesně takové ty věci, které bych taky nevyhodila. No a pak je tu Michal, který doma schovává bundu, kterou měl na sobě naposledy před 15 lety, k tomu staré láhve od piva z 19. století Rákosku a dokonce tři prázdné bomby na plyn. No tak to už je sbírka, která by možná vydala na malé muzeum. Napište dál, co doma schováváte vy a pořád si říkáte, to se ještě někdy bude hodit, nebo tohle přece nemůžu vyhodit. Jsem zvědavá, co dalšího se u vás doma ukrývá a za chvilku si přečteme další zprávy na Relaxu. A teď už Madonna.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás.

0: Radno.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme minutu po 17. hodině a pojďme si říct, jaké bude zítra počasí.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Počasí na zítřek přinese další tropický den, bude jasno až polojasno, jen ráno se na západě a severozápadě Čech mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer ale začne oblačnosti přibývat a hlavně v Čechách se místy mohou vyskytnout i silné bouřky. Teploty vystoupají na 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až ke 40.

0: Je to tady 17.10, před námi oblíbená rubrika Anketa Relax v ulici. Docela zajímavá otázka, je to teda, já bych teda asi odpověď moc nevěděla, ale možná bych k tomu i došla. Jak vlastně ta otázka zní? Proč je mořská voda slaná? No, já bych si vzala přítela na telefonu, ten by mi jistě tu správnou odpověď řekl. No nic, nebudu vás zdržovat od vašich odpovědí, jdeme na to.
1: Relax v ulici.
2: No, rozpouští se tam veškerý soli, různý nerosty, proto je tam slaná.
3: Asi tam má dole minerály. Nevím, proč je slaná. Může to být ty koralový útesy třeba, nebo myslím, že ty minerály.
4: Je tam sůl, hodně velký ložisko soli.
5: Tam je sůl, ne? Asi tam jsou nějaký minerály a prostě tam je sůl, je slaná.
6: Protože asi má podloží slaný.
7: Protože tam je sůl a žijí tam živočichové, kteří potřebují slanou vodu k životu.
8: Mořská voda je slaná, protože je v ní sůl.
9: Mořská voda je slaná, protože je v ní jako asi sůl, že jo? Nebo jako asi tam nikdo nevysypal, prostě tam je.
10: Tak ta je slaná proto, protože dole jsou obrovské pod vodou, jako ve vysokém hloubce, jsou solné jeskyně, kde není vzduch, ale je tam jenom voda. A proto si myslím, že jsou slaný.
11: No asi jsou tam nějaký větší počet minerálů.
12: To je nějaká chemická reakce, kterou já úplně přesně neznám, ale vím, že to je chemická reakce, ale proč přesně nevím.
13: To, že se dost pořád jakoby odpařuje voda, ale objem minerálu zůstává, což znamená, že se tam jakoby čím dál tím víc zahušťuje ta voda a je pak slanější.
7: Tak já bych řekla, že třeba podle jako konspiračních teorií, tak jak ty, že mořský pan je do toho třeba čůraj nebo něco.
2: Protože jí tam chodí ty černoší solet.
0: Ano, přesně tak, protože ty černoši tam prostě chodí soli vždycky v noci, tam vysypou x pytlů soli. No moře je hlavně slané kvůli tomu, že řeky a potoky z pevniny neustále vymývají minerály a soli a splachují je do oceánu. Své udělá samozřejmě i koloběh vody, když se totiž mořská voda odpařuje, sůl zůstává v oceánu, čímž se její koncentrace neustále zvyšuje. No a slané minerály se uvolňují i ze sopek a produchů na dně oceánu. Toť vše, to je veškerá alchymie ohledně slané vody. No v následujícím vstupu si řekneme ještě další informace k tomuto tématu, protože je to velice zajímavé.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: No a teď se vrátíme zase opět zpátky do 90. Tahle parta kluků, která si říká Tuš, z Německa si vzala jeden z největších diskohitů všech dob a dala mu úplně nový kabát. Řeč je o písničce YMCA, je to taková verze, kterou právě 98 natočili společně s raperem Crazy a producentem byl mimochodem slavný Dieter Bohlen. No a písnička budovala hlavně v Belgii, ale oblíbili si ji fanoušci po celé Evropě. Takže jdeme si poslechnout skupinu Tuše a YMCA a jejich verze.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Když ti vítr

Já teďko navážu na naší anketu Relax v ulici, kdy jsme se povídali o slané vodě, jak vlastně vzniká nebo proč je moře slané. No říkala jsem si, že by bylo fajn si možná ještě nějaké vědomosti doplnit, takže když už jsme u toho moře, tak taková ta zajímavost, že jo, co by nás mohla zajímat je, že vlastně když plaveme v moři, tak tam jsme takový lehčí, že jo, tak to moře nás nadnáší. Je to rozhodně jednodušší plavat moři než například ve sladkém rybníce. No je to samozřejmě proto, že slaná voda má větší hustotu a naše tělo je tak jako lépe nadnášeno. Například v mrtvém moři je dokonce tolik sole, že se úplně vznášíte na té hladině. Pro představu, v jednom litru vody je tam zhruba 340 gramů soli, zatímco v běžném oceánu je třeba 35 gramů na litr. To je docela velký rozdíl, co? No a ještě jedna taková zajímavost, samozřejmě, pokud se potápíme v moři, jakože já to úplně nenávidím, já do moře se potápím zásadně s brýlema, tak oči vám pálí. A je to proto, že mořská voda je mnohem slanější než naše slzy. Tak doufám, že jsem vás trošku vzdělala a že už dokážete odpovědět, proč je moře slané a jaké moře je vlastně nejslanější. Zůstaňte s námi, před námi Natálie Oreiro, Cambio de Luz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Polsko dávejte pozor mezi 15. a 16. kilometrem. Porouchá se tam autobus, který částečně blokuje vozovku. Na silnici 270H u Lysé nad Labem zasahují záchranné složky u nehody motocyklu a osobního auta. Probíhají vyprošťovací práce, proto buďte v okolí maximálně obezřetní. No a komplikace hlásíte také z Bakova nad Jizerou v ulici Boleslavská. Jsou kvůli uvízlé železniční soupravy uzavřené některé železniční přejezdy. Pokud tudy míříte, zvolte raději objízdnou trasu. Přejeme vám klidnou cestu a jezděte opatrně s Rádiem Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Jako podkres jsem si dala písničku od Ariany Grande Break Free a musím vám říct takovou zprávu, možná jste ji zaznamenali, ale Ariana Grande si dává pauzu od veřejného života. Po skončení turné chce výrazně omezit veřejná vystoupení a načas úplně zmizet z centra pozornosti. Důvodem je podle jejího týmu hlavně dlouhodobý tlak médií, sociálních sítí a neustále komentáře o jejím vzhledu i soukromí. Vlastně není se čemu divit, možná na vás občas blikla fotka Ariany Grande na internetu a její vizáž je tak trošku hodně jako ostrašující. Taková výrazně štíhlejší postava na internetu se to objevuje, objevují se i kolem toho nejrůznější spekulace. Někteří dokonce tvrdí, že je vážně nemocná nebo umírá, ale tohle z toho není ničím potvrzené a jde pouze o dohady na sociálních sítích. Sama Ariana už dříve několikrát připomněla, že lidé nikdy neznají celý příběh a neměli by hodnotit cizí tělo jen podle fotografií. Kariéru přitom nekončí, dokončí své současné turné a fanoušci ještě letos uvidí na filmovém plátně. Teď si ale chce dopřát čas na odpočinek a soustředit se především na své zdraví a psychickou pohodu. No možná taková menší připomínka pro nás všechny. Za fotkami na sociálních sítích se často skrývá mnohem víc, než je na první pohled vidět.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Když se podívám z okna našeho rádia, tak se to tam pořádně zatahuje, sluníčko už moc nesvítí a teplo taky už se docela, jako dá se to zvládnout. No a tak mě napadlo, že bychom si mohli vzájemně informovat, teda spíše vy mě informovat, jaké počasí zrovna máte ve vašem městě. Zkuste mi napsat do studia, odkud posloucháte a jaké je u vás právě teďko počasí, jestli už prší, bouří, fouká vítr, anebo se ještě stále opalujete na zahradě a svítí vám sluníčko. Vaše zprávy si budu průběžně tady číst ve vysílání, tak se určitě ozvěte, protože si říkám, že bych docela ráda viděla, kde už mají to lepší počasí. 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 18 hodin a jdeme si říct, jaké bude zítra počasí.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí,
0: časí. Asi vás moc nepotěším, protože středa bude znovu ve znamení tropických teplot. Čeká nás převážně jasno až polojasno. Během odpoledne ale přibude oblačnosti a v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 32 a 37 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až kolem 40 stupňů. No co dodat, no prostě bude nám teplo, já si myslím, že takový lavor do práce pod stůl se studenou vodou, několika ledu. A nebo jsem docela viděla takovou zajímavou vychytávku, že jeden člověk nešel do práce, tak si vyndal z mrazáku zmrzlé trenky a ženská zmrzlé spodní prádlo. No a nevím, asi to zkusím zítra vyzkoušet a budu možná jaká.

0: Zpět k našemu tématu, které rozebíráme i na našem Facebooku Rádia Relax, a to je, že si dneska povídáme o věcech, který se prostě nedokážeme zbavit. Tak věřte nebo ne, podobně jsou na tom i světové hvězdy. Jen jejich sbírky jsou přece jen o něco originálnějšího. Například Tom Hanks má doma přes 250 funkčních historických psacích strojů a dodnes na nich píše dopisy. Herec Johnny Depp sbírá panenky Barbie a také vzácné předměty po spisovateli Jacku Kerouakovi. Leonardo DiCaprio, můj oblíbenec, je fanouškem figurek ze Star Wars, ale zároveň vlastní i hodnotnou sbírku moderního umění. No a co třeba taková Penelope Cruz? Ta má doma více než 500 různých ramínek na oblečení. No to je úplně neskutečný. Rod Stewart si zase ve svém domě vybudoval obrovské modelové kolejiště s americkým městem ze 40. let minulého století a zpěvačka Celine Dion. No, tý docela závidím. Ta asi zřejmě by potřebovala obrovskou šatnu, protože vlastní tisíce párů luxusních bot. No a teďko pojďme se podívat k nám na naše umělce. Známý zpěvák Karel Gott miloval obrazy a výtvarné umění. A třeba takový Jiří Suchý celý život sbírá přilby, vojenské čepice, staré pohlednice i grafiky. Takže pokud máte doma plnou skříň věcí, které prostě nejde jen tak vyhodit, vůbec si z toho nic nedělejte. Jak je vidět, sběratelská vášně nezná hranic a někdy z obyčejného koníčku vznikne sbírka, kterou obdivuje celý svět.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Dospívala nám Miley Cyrus, písnička Flowers, a před námi je jeden z největších hitů, který odstartoval. Opravdu odstartoval úspěch dívčí hudební skupiny Spice Girl. Byl to rok, myslím, že 96, a písnička Wanna Be se dostala na první místo hitparád ve více než 30 zemích a dodnes je nejprodávanějším singlem dívčí skupiny v historii. No a ruku na srdce, kdo by si nevybavil legendární větu If you wanna be my lover, tak si pojďme připomenout pořádnou dávku Girls Power. Tady jsou Spice Girls a jejich nestárnoucí hit I wanna.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let. Jo!

Tak u nás nakladně už před chvilkou dopršelo sice, ale malinko sprchlo, což je trošičku po tom tropickém vedru docela úleva. Podle radarů se bouřské přánky postupně přesouvají přes část středních Čech, zatímco na Moravě je stále většinou slunečno a pořádné horko. No a přišlo nám i pár zpráv od našich posluchačů, píše například Petra z Berouna. Jarko, u nás už taky prší a několikrát pořádně zařmělo, konečně se trochu ochladilo. Milan z Rakovníka, ještě před chvilkou svítilo sluníčko, teď už máme slejvák a vítr se pořádně opřel do stromu. Lenka ze Slaného, my jsme rychle schovali polstry za zahrady, začalo pršet a bouřka je už kousek od nás. No a Pavel Zloun, tady je zatím pořád jasno, vedro zákutí a po dešti ani památky. No jak to vypadá právě u vás? Už vám taky prší nebo si ještě užíváte sluníčka? Napište mi, odkud posloucháte Radio Relax a jaké je u vás právě teďko počasí.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

Dnes si povídáme o věcech, které neumíme vyhodit. U většiny z nás je to úplně normální, takový ty starý dopisy, oblíbené oblečení nebo třeba jako uměr těnky, ale existují případy, kdy už to přestává být jen zvyk a stává se z toho opravdu jako vážný problém. Odborníci tomu říkají chorobné hromadění, jde o psychickou poruchu, při které člověk nedokáže vyhodit prakticky nic, nejen staré věci, ale i někdy si domů nosí dokonce i odpadky nebo předměty, které už dávno ztratili jakoukoliv hodnotu. V těch nejznámějších případech může dojít až takzvanému Diogenovu syndromu. Lidé pak žijí v extrémním nepořádku, zanedbávají hygienu a často odmítají pomoc svého okolí. Někdy může být hromadění spojeno i s úzkostmi nebo obsesivně kompulzivní poruchou. Naštěstí většina z nás je od toho nedaleko. To, že máme doma pár krabic, které se nám prostě nechce vyhodit, nebo schováváme věci se vzpomínkami, je úplně něco jiného. No a právě proto se vás dneska ptám, co doma schováváte vy a nedokážete se toho zbavit. Pište dál na naše studio nebo na facebookovou stránku. Těším se na vaše příběhy, protože já si to v tom trošku hledám takový to uklidnění, že nejen já dokážu sbírat blbiny.

0: Jo, psal se rok 2000, když se na hudební scéně objevila zpěvačka s nezaměnitelným hlasem Anastasia. Její debutový hit I'm on Love se okamžitě stal celosvětovým hitem a odstartoval úspěšnou kariéru plnou silných písní a obrovské energie. Na jejím koncertě v Praze před několika lety jsem byla a těším se rozhodně na 15. října 2026, protože se Anastasia vrací do Česka a vystoupí v brněnské Stars aréně Vodova, kde naváže na své úspěšné koncerty u nás. Tak teď už přichází jedna z největších popových hymen přelomu tisíciletí, Anastasia. I'm on love!
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Dneska máme úterý 4. srpna a je 19 hodin. Jestli plánujete zítřejší program venku, počítejte s dalším velmi horkým dnem. Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer se, ale hlavně v Čechách, mohou vytvářet přehánky a silnější bouřky. Teploty vyšplhají na 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude ještě teplej až 40 stupňů. No se pomeňte hlavně na pitný režim a pokud můžete, vyhněte se polednímu slunci. Já se s vámi pomalu a jistě loučím, uslyšíme se zítra od 9 do 12 hodin výjimečně a hudebně se v následující hodině můžete těšit na skupinu No Angels, There Must Be an Angel. Původní verze od dua Eurythmics. Mějte krásný večer, já se s vámi loučím. Vy poslouchejte Radio Relax dál a zítra se uslyšíme.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. srpna.
0: Roku 1901 irský atlet Peter O'Connor skočil v Dublinu do dálky 7,61. Byl to první oficiálně uznaný rekord v atletice. O 20 let později se vysílal v rádiu poprvé živě baseballový zápas. V roce 1959 se narodil Pat Smear, člen Foo Fighters. O 7 let později vydali Beatles album Revolver. Roku 1975 spatřil světlo světa jeden ze skupiny Top Loader, Dan Hipgrave, a Stevie Wonder ve stejný den podepsal tou dobou nejvyšší kontrakt v historii pop music. Zajišťoval mu příjem $13 milionů během dalších 7 let.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Roku 1980 se rozpadly Osmonds. O rok později dostala Olivia Newton-John svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1990 Madonna ukončila ve francouzském městě Nice Blonde Ambition Tour. Ročník 1941 je mým režisér a scénárista Boris Hübner. 5. srpna 1962 zemřela Marilyn Monroe. Dva roky před ní i Theodor Pištěk starší. Tento den v roce 1945 bylo rozhodnuto, jak dopadne japonské město Hiroshima. Roku 1966 Brooke John Lennon způsobil skandál, když prohlásil, že jsou Beatles populárnější než Ježíš. 5.8.1964 začali Američané bombardovat severní Vietnam. Roku 1930 tento den přišel na svět muž, který se jako první prošel po měsíci, astronaut Neil Armstrong. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.